0: Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Scatman's World.

0: na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9. dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9. dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Přesně důvod, proč já mám Rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss
1: nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
3: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jeden tvůj.
1: Počkej si na výzvu
0: a nech si zahrát.
1: Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, když jsem kolem 1:30 ráno odjížděl z vesničky Třtěnice u Jičína, tak mi tam lidi říkali, to není možný, že budeš v 7 hodin ráno na Kissu. A já jsem tady, přátelé, to je důkaz. A ještě větší důkaz přijde, když teďka zavoláte na linku 210 323 323 a řeknete nám, kolik je hodin a že je doopravdicky sobota ráno. Kdo pak je na druhé straně? Schválně. Haló? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím nejlepšího moderátora.
0: Ale, kdo pak volá?
1: No, Zdena z Hradce Králové.
0: Zdena z Hradce Králové a...
1: Po dlouhé době.
0: Máme kolik hodin, jenom aby jako lidi měli pocit,
1: no,
0: že to je...
1: 7 hodin a 3 minuty.
0: Přesně, takže je to živě, můžeš to odpřísáhnout.
1: Ano, můžu.
0: Jsem tady, normálně jsem tady na holej
1: pupek.
0: No to pupek.
1: Jsem strašně ráda.
0: Za co jsi ráda?
1: No, že tam seš.
0: Že seš tak to je hezký, já jsem zase ráda, že takováhle sympatická posluchačka z Hradce Králové teďka volá. A co takhle v Hradci nového v sobotu ráno?
1: No nic. Sluníčko a to je tak všechno
0: no,
1: asi.
0: Ale sluníčko bude podobně příjemný, ne? Protože před týdnem jsme všichni nadávali na horka, bylo jim kolik, 45 stupňů.
1: No, to bylo strašný. To bylo
0: před týdnem, ale dneska...
1: Já dělám celý týden, dělám venku a je to bylo to hrozný.
0: A dneska to je na svetr podle mě, ne? Trošku po ránu.
1: No, ne, já jsem ráda za to ochlazení.
0: A příjemný podle mě.
1: Příjemný.
0: No, tak jo, tak děkujeme za telefon a zdravíme tě, Zdenko. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Takovýhle sympatický posluchače my máme na Kissu. Uvidíme, kdo se připojí dál k nám. Hezké ráno.
2: Marťas, čau, tady Mišák.
0: Nazdar, Mišáku, odkud voláš?
2: Kamaráde, já volám od Sázavy. Z kempu od Uhrocha.
0: A kde to je přímo, kemp Uhrocha?
2: To je přímo v Sázavě.
0: Přímo Sázava, jaké městečko Sázava. A je plný kemp, takhle na začátku prázdnin.
2: Ale je docela zaplněný, přijeli vodáci včera, viď, a dneska tady je pouť, takže je voda, pouť.
0: Aha.
2: Jo, takže parádička, jako je krásný víkendíček.
0: A cože vstáváte v kempu takhle brzo, 7 ráno?
2: To se mě nebudí paní, já vedle ní nemůžu spát, ona zase...
0: Chrápe.
2: Chrápe, no.
0: Hele, a můžou ženský chrápat vůbec?
2: Ale asi jo.
0: Můžou,
2: to vidíš,
0: můžou.
2: Já jsem odpětí vzhůru.
0: Tak asi, že můžou. Jak traktor, podle mě. Jestli si nesplet s traktorem
2: tak,
0: možná. Co?
2: Tak
0: pozdravuji tvoji paní a zdravíme do kempu Uhrocha. Ahoj.
2: Děkuji, čau.
0: Ahoj, čau. Tak a do třetice, kdo pak je s námi? Ahoj. Kdo je tam?
3: Gabča.
0: Gabčo, ty bys to teďka mohla nám říct, že žena, hele, mohou, myslíš, ženy chrápat?
3: Můžou ženy, jestli můžou ženy chrápat.
0: Jestli holky chrápou normálně, co?
3: Já si jako myslím, že jo.
0: Kolik ti je let, schválně? Jako máš takový mladý hlas?
3: Je mi 14.
0: 14 let, tak to s tím ještě asi úplně zkušenost mít nemůžeš. A třeba máma, jestli chrápe?
3: No, tak jako... Ne, jako vždycky, jako jednou, že jo, tak nějak,
0: jednou. A to bylo, když měla rýmu asi jenom. Tak jo. A jak užíváš prázdniny, prosím tě, Gabčo?
3: Já užívám velice hezky prázdniny.
0: A tak nám řekni jenom, tak jako naťukni, jak jsi užila první týden prázdnin.
3: My jsme byli na chatě v Německu, máme chatu.
0: Aha.
3: Tak jsme tam jeli na 3 dny. Pak jsem byla doma. A tam máme bazén a dneska bychom měli jet do hotelu.
0: Bičky, ale to je příjemný, prostě jenom jak tě poslouchám. Hotel, chata v Německu a bazén. Ty jsi podle mě ideální partie pro nějakého kluka, který schání holku teďka.
3: Jo.
0: Hele, a ta chata v Německu, to je ten zámek Neuschwanstein, viď? To je ta chata, že jo?
3: Tak to jsem si trošku nejistá.
0: Podle mě ještě vaši ti neřekli o všech nemovitostech, co máte v zahraničí. Myslím si, že ještě letos pojedete na Neuschwanstein. Tak se měj krásně, ahoj.
3: Jo, ahoj.
0: Čau. Jsme trošku rozhodili, Gabču. No nic, mrkneme na počasí a zjistíme, jestli půjdeme vůbec dneska k bazénu.
4: Sobotní den bude zpočátku s jasnou oblohou, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
0: No vidíš to. Tak od byla 7 hodina, s vámi je na Kissu Martin Hovorka a přeju vám, ať se vám skvěle víkenduje a užíváte si prázdniny s Kissem.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Wake up in the morning.
6: going and feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: Before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause

vyplatí se nás poslouchat i o prodlouženém víkendu, protože ano, začal prodloužený víkend, to se málo ví, ale v pondělí je volno. A já myslím, že se najdou posluchači, kteří netuší, že v pondělí mohou zůstat doma, protože skutečně je státní svátek 6. července. No a o tomto prodloužené víkendu máme pro vás i hromadu dárečků v našem vysílání. A já bych teďka mluvil rád o jednom, který budeme nabízet celou sobotu, neděli a pondělí. A to je rodinná vstupenka do českých a moravských jeskyní. Máme spoustu jeskyň v České republice, kde se v těchto horkých dnech můžete svým způsobem ochladit, ať už je to Punkevní jeskyně, ta nejznámější, která je na Moravském Krasu, ale jsou i další jeskyně, jako třeba Koně pruské a tak dále a tak dále. Já věřím, že byste vyjmenovali i další. A mám pro vás vstupenku, vyberete si jeskyni na základě této skupenky a můžete vyrazit s celou rodinou. A já si myslím, že v průběhu dnešního dopoledne, až se probudíte, tak to probudeme poprvé na lince 210 323 323 a rozdáme pěkně vstupenku pro dva dospěláky a tři děcka. Takže můžete vzít třeba i dítě od sousedů sebou. Mě tak jako napadá, možná máte tři děti v rodině. To samozřejmě se taky nabízí. Tak uvidíme, to je plán na tyto tři dny, které pro vás máme u nás na KISu. No a už za malý moment rozjedeme také KIS Active Weekend, protože těch událostí a těch akcí se koná opravdu spoustu a my vás na jednu po druhé budeme na rádiu KIS zvát. K tomu spousta muziky, třeba právě teď Lost Frequencies a za malý moment i David Guetta a Milky a aktuální pecka Just The Way You Are. Tak ať je vám s námi hezky, kysáci. Jo, dobré ráno. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Active Weekend.
1: Dám ruku do ohně za to, že pokud pojedete v těchto dnech po Moravě, tak budete na krajích silnic nacházet stánky, kde budou prodávat meruňky. To znamená, že meruňky už dozrály a může proběhnout i meruňkobraní. To naplánovali ve Velkých Pavlovicích právě na dnešní den, na 4. červenec. Takže jestli chcete být u 12. ročníku Velkopavlovického meruňkobraní a ochutnat meruňkové speciality a pojídat nějaké ty meruňkové dobroty, tak byste si měli udělat právě cestu do Velkých Pavlovic, do místního ekocentra, kde se to všechno bude konat. A bude se soutěžit, bude se jíst a bude se hodovat a tak dále. Já věřím, že u meruněk nezůstane, že tam bude nějaká ta pálenka, možná i nějaké to vínečko a pak budou všichni rádi, že mají volno až do pondělka. Takže meruňkobraní Velké Pavlovice, zveme vás stejně tak jako na místo, o kterém by teďka ráda mluvila Terka, a to jsou husitské slavnosti. Máš slovo.
2: Zveme vás dnes na husitské slavnosti do Třebušína. Program startuje ve 12 hodin a nabídne historickou atmosféru, hudbu, divadlo pro děti, zábavu i večerní zábavu pod širým nebem.
1: Jestli máte i vy nápad, jak trávit tyto tři volné dny, sobota, neděle, pondělí, prodloužený víkend, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Těším se, že se společně po ránu potkáme v éteru. Dobré ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

Je to tady, posloucháte Radio Kiss, událost, o které se bude hodně mluvit celý prodloužený víkend, a to je svatba zpěvačky Taylor Swift. Jen tak pro upřesnění, jak to dlouho trvá od zasnoubení k svatbě u takové velké hvězdy, jakou je Taylor Swift. Takže přesně 2 roky. Přátelé, ty zásnuby proběhly před 2 lety a Taylor Swift tehdy kývla na to, že by se ráda provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. A tato dvojice měla svatbu včera v průběhu dne. Měli člověče to v New Yorku a bylo tam 40 stupňů jako u nás před týdnem. Takže jestli jste třeba absolvovali svatbu minulý víkend, kdy z vás tekly čůrky potu a nebylo schopný to zastavit, tak přesně takhle se cítila Taylor Swift. Ona to měla v newyorské aréně Madison Square Garden. Na celé 3 dny si pronajala tuto newyorskou halu, kde, co by mluvčí svatby Adam Sandler, mluvil v rámci obřadu. No a pak jsem samozřejmě sešel celý show business, ať už to byla Jennifer Lopez, Ed Sheeran, nebo různí herci, třeba Bradley Cooper tam byl taky dokonce. A všichni slavní byli vidět pak i v ulicích New Yorku, protože třeba přímo z Madison Square Garden se přesouvali pěšky ulicemi New Yorku na hotel. Tak to jsou první takové jako pikantérie ze svatby, víc toho zatím není, protože teďka to před chvilkama propálili agentury, že jim Taylor Swift potvrdila, že se provdala za hráče amerického fotbalu. Takže fakt nekeceli a fakt to dali. Ha! Ale jakože pronajmout si na 3 dny, prostě Madison Square Garden kvůli svatbě, jakože 3 dny mejdan, vydrží to vůbec někdo 3 dny slavit? Já jako když si jako uvědomím, kolik jsem těch svateb jako svatební DJ zažil, tak všichni velký očekávání a bemkali do 4 do rána a pak v 10 večer nepem spát už. Jsem si jako vybavil, kolik těch svatebních hostů vždycky mi říká, tak dobrý, nevěsta s ženichem už šli spát, už můžeme jít taky. Tak si zahrajeme Taylor Swift, Shake It Off. Gratulky.

Vidíte Radio Kiss, máme 7:45. Já jsem si říkal, že z kraje prázdnin to bude taková jako okurka, okurková sezóna, že se nic nebude dít, že všichni odjedou na dovolenou a kde nic, tu nic. A je to nabitý, začínají Vary, jedna věc. Další věc, mluvili jsme tady o veselce Taylor Swift, která proběhla včera, a to není všechno, protože když zůstaneme v tom hudebním showbiznisu, tak včera vydala nové album, a teď se podržte, po 7 letech zpěvačka Madonna. Je to tak, 3. červenec vyšlo album Confessions 2. Už to samozřejmě nabízejí naše obchody s hudbou. Ovšem je otázka, jestli když si půjdete pro regulérně CDčko disk, jestli ho na prodejně budou mít, kolik vůbec takových prodejen existuje, jestli by nebylo spíš lepší si to objednat nějakým způsobem digitálně, pokud si chcete poslechnout, jak zní Madonna v roce 2026. I Madonna měla včera večer napilno, protože byl to pro ní velký den, vydávala desku, navíc navazuje album Confessions 2 na 21 let staré album Confessions, které vyšlo v roce 2005. Dělal to i stejný producent, Stuart Price, ten se postaral o to album v roce 2005 i o to nové 2026, které se jmenuje Confessions 2, a oni spolu tu novinku včera oslavili v londýnském klubu, kdy za DJským pultem byl producent desky Stuart Price, no a Madonna tam pobíhala s mikrofonem, fotila se s lidma, odspívala i pár písniček, bylo to spíš takové klubové DJské vystoupení. Myslím si, že dostat se za Madonnou do klubu v Londýně, to musel být teda fakt zážitek. Nebylo to klasické vystoupení na stadionu, jak jsme od Madony zvyklí. Takže i Madonna se včera nenudila. No a já jsem si říkal, že bychom mohli teďka úplně z jiného soudku, že bychom mohli dát Madonu z doby, kdy vstupovala do 90. let. Jo, jak zní současná Madonna, to uslyšíme teďka na každém rohu. Ale pojďme si připomenout Madonu z roku 1990. Takže jestli se právě teďka čančáte, jo, chystáte se, že třeba půjdete dneska někam do bazénu, někam na výlet a už se jako malujete, dámy, a oblíkáte se, ladíte outfit, tak si vzpomeňte na písničku Woke od Madony a jak to tehdy Madoně v roce 1990 slušelo. Wow!

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Jsme u hošme hodiny, dobré ráno vám všem a zdravíme také k dopravní nehodě na dálnici D5.
2: Já vás zdravím, hned takhle při ránu na D5-ce za Hořovicema směr Praha. Vážná dopravní nehoda, jsou tam 3 auta na střeše, takže to bude asi na díl. Právě se to začíná štosovat, tak s tím počítejte. Asi bych si jel v Hořovicích a pak pokračoval po staré silnici na Prahu. Přeji pěkný víkend.
1: Dálnice D5 byla v těchto místech zhruba půl hodiny uzavřená. Teď se ke mně dostává čerstvá, nejčerstvější informace, že místo dopravní nehody je průjezdné alespoň jedním jízdním pruhem a kolony se začínají z Lehounka rozjíždět. Zdravíme i do západních Čech, a to na dálnici D6, protože ta ve směru z Karlových Varů na Cheb byla na 132. kilometru též uzavřena po dopravní nehodě, ale i tady už byl zprovozněn alespoň jeden jízdní pruh. Tak buďte opatrní zatím volantem a jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám při sobotě jede.

0: KISS počasí.
1: Sobotní den bude zpočátku s jasnou oblohou, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
2: Odbyla 8. hodina, hezkou sobotu vám všem, posloucháte KISS, já jsem Martin Hovorka, teď mám pro vás E-Type, dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Z Rádia Kiss přejeme krásné dobré ráno, máme 8 minut po 8 a my vás zveme na Kiss Party Live.
1: Kiss Party Live 18. července u Máchova jezera.
0: Jediná Kiss Party Live v letošním roce probíhá u Máchova jezera, a to 18. července. Je to na pláži Klůček, vlastně hnedka vedle města Doxy. Tudy se dostanete do areálu Kiss Party, který se otevře už v odpoledních hodinách pár minut po pravém poledni 18. července. A nejenom, že s vámi strávíme odpoledne, fotky, pokec, možná i nějakého boosta dáme, tak hlavně večer budou znít našlapané sety, plné hitu od 90. let a k tomu velká světelná show, protože sebou bereme i video DJ, který bude všechny ty barvičky ovládat. Dostanete náramky na ruku, budete blikat a bude to jistě skvělá letní atmosféra. Takže 18. července, doufám, že nejste na dovolený, že nás přijdete podpořit. Loni bylo nasekáno na Máchově jezeře a věříme, že stále ještě je prostor pro další a další účastníky celého mejdanu. Takže koukejte dorazit 18.7. na pláž Klůček, kde Radio Kiss udělá největší mejdan na Máchově jezeře, co kde byl. Kiss Party Live. Buďte u toho, detaily u nás na webu kiss.cz a vstupenky jsou v předprodeji, tak si je nezapomeňte pořídit, protože kdo má, tak tomuto místo už nikdo nezabere. Jo, pak se může stát, že bude vyprodáno a vy budete stát před bránou. A to nechcete. Takže QR ticket, to je to místo, kde probíhá předprodej. Tak si sežeňte své vstupenky, ať 18. července jste na mejdanu s Rádiem Kiss. Kiss Party, Máchovo jezero.
1: Radio Kiss.

0: Active Kiss, Active Weekend.
1: Hezké ráno, 8 hodin, 19 minutek, posloucháte Radio Kiss. Píše Míša, že už od 5 hodin od rána nás poslouchá ve vlaku a prý cesta utíká dobře. Vlak jede jak má, Kiss hraje samé pecky, sluníčko šajní, tak přejeme hezkou sobotu do vlaku a nejenom tam, všude tam, kde posloucháte. A vlastně vlak, to by mohla být aktivita, kterou můžete dneska dělat. Pokud nevíte, co s načatým prodlouženým víkendem, tak to jsou takový ty hravý hry, kdy vemete celou rodinu, jdete na nejbližší vlakovou stanici na nádraží a vlastně nevíte vůbec dopředu, kam pojedete. Jenom si řekněte dopředu, kolik stanic dáte, takže třeba řekněme, 3 prodloužené dny, nebo víkend 3 prodloužené dny má, tak vemte to jako to číslo 3, jako to stěžejní. No a přijdete na vlakovou stanici a pojedete prvním vlakem, který přijede právě ty 3 stanice. Jakam se dostanete, tam si uděláte procházku, výlet a zase se v odpoledních hodinách vrátíte zpátky. Takže je to vlastně i s takovým jako tajemstvím ten výlet, kam se dostanete. Myslím si, že vaše děti by to mohlo 100% bavit, takováhle aktivita. Klidně, až se vydáte na cestu, tak se ozvěte přes apku Rádia Kiss, kam máte vlastně namířeno a jestli je rodina spokojená s tím výběrem. Snad tam pojede nějaký rychlík, co staví až na druhé straně země. Snad pojedete courákem, abyste v tom vlaku moc dlouho neseděli. Když teda konkrétně dáme ty 3 stanice. Jo, protože kolikrát 3 stanice, to jsou i mezi Prahou a Ostravou. Takže vyberte ideálně nějaký courák, jo. No a teď už se pojďme podívat i na to, co se děje v Nymburku, protože detaily o tomto městě přináší do vysílání Blanka.
2: Mám pro vás, kysáci, tip na výlet. Dnes se koná 6. ročník srazu s názvem Ameriky v pivovaru. Den nezávislosti Spojených států amerických můžete přijít oslavit do areálu pivovaru Nymburk a užít si tady přehlídku amerických korábů a motocyklů. Čas na to máte do 18 hodin.
1: Přejeme nádhernou sobotu a z Rádia Kiss posíláme DJ Housecat. Dobré ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9. dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS.
2: KISS. Rádio KISS. Be happy.

0: My musíme od nás z Rádia Kiss také pozdravit do lázeňského města, které se v těchto dnech proměňuje na filmové město. Zdravíme Karlovy Vary, kde se odehrává veškeré dění České republiky v těchto dnech, a to vlastně až do příštího víkendu, kdy probíhá filmový festival. No a ačkoliv si říkáte, že jste třeba nikdy na filmovém festivalu ve Varech nebyli a že by vás to třeba nebavilo, protože úplně neholdujete filmům, teď vy tam jen tak můžete zajet, dát si tam lázeňskou oplatku, na kolonádě si dát drink a třeba na vás vyjdou vstupenky na nějaký film, tak jen tak zkusíte namátkou dát jeden bijásek, třeba vás to chytne a třeba taky ne, tak půjdete domů a budete mít dobrý pocit, že jste v těch Varech byli. A navíc můžete v ulicích potkat klidně i Dustina Hoffmana, protože tento slavný herec je ve Varech. My s toho máme radost všichni, že takováhle persona navštívila Českou republiku a údajně se včera jen tak Mírnix Týrnix po Varech procházel. Takže třeba dneska odpoledne po obědě, co já vím, tam třeba někde Dustina chytnete za rukáv a on si dá s vámi selfiečko nebo vymění pár milých slov. Údajně je tomu i nakloněn. Tak předáme David Guetta, taky Two Unlimited, další muzika, kterou vás budeme bavit po ránu na Radio Kiss.
1: Radio Kiss.

je Meghan Trainor, přeju hezký prázdniny, vy posloucháte Radio Kiss, máme 8:45. Zdravíme hasiče z Prachatická, konkrétně hasiče do Vlachova Březí, kteří měli nedávno takový speciální výjezd, vlastně nejdříve jim hrklo a báli se, což je to vlastně hoří, protože byli voláni k požáru chaty za lesem. Ale nakonec se ukázalo, že ta dáma, co oznamovala ten údajný požár, tak viděla jen silný svit měsíce, který vylézal za stromy. Prostě červený měsíc vylézal, jo, bylo to takhle za lesem a jak to prosvicovalo, tak to dělalo dojem, že hoří tam něco. No, takže úplně se mi vybavila scéna z filmu Slunce, seno, jahody režiséra Zdeňka Trošky. Jak hasiči vyjeli k požáru, ovšem hořel jenom měsíc za lesem, ve skutečnosti. Já bych si hnedka pustil Slunce, seno, jahody, úplně ta pohoda, ne, z toho filmu, prostě prázdně na vesnici, fóry Zdeňka Trošky, do toho by...

0: bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Takže přátelé, jak bude? Jak bude? No nebude úplně hic, žádných 40 stupňů jako minulý víkend nečekejme, ale bude příjemně. Kolem 20 bude, no. 20, no, občas nějaká kapička, ale to jsou prázdniny.

0: Akon a pecka Dangerous bude... Bude Nicki Minaj, taky nás čeká David Guetta, to hnedka po deváté.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Ale míříme na silnice, problémy hlásí D5 mezi Zdicemi a Žebrákem. Je to ve směru na Prahu, se dořešuje dopravní nehoda, jezdí se aktuálně jedním jízdním pruhem a stále provoz vázne, to zdržení v těchto místech kolem 15 minutek. Jinak na kilometru 196 na křížení D1 a D2 u Brna, tak se jezdí v rámci takového omezení dopravního a stále tady, přátelé, všemi směry houstne provoz. Takže zdravíme i Brno a držíme pevné palce za... Držíme pevný stisk volantu a hlavně pevné nervy, protože tady to bude asi dneska na díl. Takže i Brno vázne provoz, ale věřím, že jsou jiná místa, kde třeba projedete jako po másle. Dejte nám vědět, jak se vám jede přes apku Kisu. Jsme s vámi. Dobré ráno.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation, podporuje Radio Kiss.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Sobotní den bude zpočátku s jasnou oblohou, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
2: A večer prý bude asi i trošku pršet, to jsou informace, přátelé, to jsme nečekali vůbec, že přijdou kapky deště, ale je to tak, odbyla 9. hodina.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Red Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

Radio Kiss s vaším parťákem pro čtvrtý červencový den. Máme lekce po 9. hodině. Tady píše Alenka, že akorát vyráží s celou rodinou na dovolenou do Polska. Děti odpočívají vzadu na sedačce, manžel řídí. Cesta je hezká a s písničkami Rádia Kiss ještě lepší. Takže zdravíme celou spokojenou rodinku, hezky se vydovolenkujte. My vám budeme hrát za malý moment třeba skupinu Rednecks, dáme Erika Price nebo Venga Boys. A říkal jsem si, že bychom si to mohli udělat hezký v této hodině a že byste si jednu písničku zkrátka mohli vybrat vy. Tak co, jakou dáme? Promyslete to a po půl desáté si povíme víc. V každém případě mám pro vás dnes dopoledne vstupenky do jeskyní. Máme spoustu jeskyní v České republice a rodinné vstupenky budeme rozdávat pro dva dospělé a tři děti. Můžete vzít i sousedovi

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Já když jsem včera na rádiu Kiss vysílal večer Best of Millennium, náš páteční hudební speciál, tak jsme se vlastně spojili s Petrem Vojnarem, který zpíval kdysi dávno písničku Beruška. A jelikož byl na startu víkend, vlastně pátek večer, to už je takový začátek víkendu, tak já jsem se včera v rychlosti Petra Vojnara ptal, jestli nemá pro naše posluchače nějaký tip na skvělý výlet, který, dejme tomu, absolvoval se svojí rodinou. A Petr hnedka řekl jeden skvělý tip, který můžeme v podstatě si dát ještě teď, protože je to aktuální, víkend začíná, tak co kam vyrazit. Petře, ahoj.
2: Ahoj, Martine.
1: A dal bys nám třeba tip na nějaký hezký výlet po České republice? Máš něco teďka zmáknutýho za poslední dny, týdny, měsíce?
2: Hele, víš co je krásný? Já jsem byl nedávno, jak se to jmenuje, taková stará vesnice na Moravě, ale já ti teď úplně neřeknu, jak se jmenuje. Hele, Modrá se to jmenuje, už jsem si vzpomněl. Archeoskanzen Modrá. Tam opravdu, kdybyste chtěli vyrazit na, nejenom na hezký výlet, ale taky se trošičku vzdělat, tak vám to vřele doporučuju.
1: Děkujeme za prázdninový víkendový tip Petru Vojnarovi, který tu s námi byl v Eteru včera večer, díky mileniovkám. Ale teď jsme živě 4. července v 9 hodin 20 minut. A nejenom, že můžete vyrazit do různých skanzenů, ale aktuálně se koná jedno meruňko braní. Kde pak ví naše Terka?
3: Velké Pavlovice jsou městem vína a meruněk, proto se tu dnes koná 12. ročník velkopavlovického meruňkobraní. Těšit se můžete na představení velkopavlovické meruňky, ochutnávky belešů nebo soutěž v pojídání dobrod z meruněk.
1: Máte taky tip na skvělý výlet nebo nějakou aktivitu, která se dá dělat na začátku prázdnin? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss a zavysílejte se s námi. Tady jsou Venga Boys. Dobré ráno.

0: Tady poslouchám Veronu, tak jsem si uvědomil, že já jsem se včera se skupinou Verona viděl s Petrem a taky Verčou. Dělali jsme mejdan u Jičína ve Ctěnicích, kam bych chtěl poslat pozdrav, protože ten mejdan na letním parketu Ctěnice byl neuvěřitelný včera. Dokonce bylo tak plno, že už nepouštěli další lidi dovnitř. Mně to bylo tak líto, že jsem dokonce šel pozdravit ven před areál na chodník, aby aspoň z toho večera z té cesty něco měli, že vážili tu cestu, ale bohužel dál už se nedostali. No, bylo plno. Hold, mejdany jsou na vzestupu. Víkendový jukebox. V každém případě teď jsme v tom víkendovém modu, možná se někdo z vás probouzí také po večírku po mejdanu, třeba i s bolalou hlavou, anebo naopak jste úplně fresh a těšíte se, že ještě to zvládnete spoustu o prodlouženém víkendu. My teď na Kisu zvládneme zahrát písničku podle vás, tak kdo pak se k nám dovolal? Halo?
1: Ahoj, Martine, tady je Vlaďka, Frýdek Místek.
0: Zdravíme, Frýdek Místek, kam cestujete?
1: No, my teď vyrazíme s vnoučaty, s Evelinkou a Karolínkou do Českého Těšína, kde jedeme do archeoparku, kde jsou dneska historické keltské dny.
0: Takže budete svá vnoučátka vzdělávat evidentně.
1: Přesně tak, jdeme se na to podívat, jak to kdysi bylo.
0: A já vám k tomu asi zahraju nějakou písničku, co říkáte?
1: Ano.
0: Jakou máte rádi?
1: Tram pam pam, tak kdybys to pustil a prostě se propojíme se všema a zdravíme všechny kysáky.
0: Super, my vám přejeme hezký prázdniny, hezký léto.
1: Chvala Bohu, že se ochladilo.
0: Každopádně díky za telefonát a zdravíme hezký léto.
1: Ano, měj se, díky a se daří.
0: Ahoj. Radio Kiss.

republika sjede na Jižní Moravě. Ale takhle, to je dobře, protože kdo by pak to víno pil, že jo? Jsou penziony, hotely, to je potřeba naplnit, takže buďme rádi, že všichni jedou na Jižní Moravu. Navíc má nějak jako pršet teďka, asi 24 dny, ale na Jižní Moravě je vždycky hezky. Jako když pršelo úplně všude, tak jistota za mě je Mikulov, Znojmo a tam nikdy neprší. I když třeba se mýlím, každopádně, proč chci teďka mluvit o Jižní Moravě? Já chci mluvit konkrétně o městě Mikulov, kde je takzvaný svatý kopeček, taková ta kaplička na tom kopečku tam. Kam se jde hezky z náměstí, vyběhnete nahoru, já nevím, za půl hodiny, běžnou chůzí, když tomu trošku jako přidáte, tak jste nahoře za 15 minutek. No a nahoru a ten svatý kopeček, té kapličce, teďka opravují cestu. Tam se vždycky šlo prostě po takových šutrech a tak dále. A oni tam teďka dělají schody, dokonce přátelé, z akátového dřeva, jestli se nemýlím. Akátové dřevo, ano, schody z akátového dřeva na svatý kopeček. Postupně mají to rozdělené na několik etap a úseků, aby se mohlo i nadále chodit, aby tam cestujícím nebylo, nebo zákazníkům, návštěvníkům nebyl zakázán vstup, tak to opravují za běhu. No a přátelé, zase mají další kus hotový, takže pokud třeba jste se báli a tento kopeček někdy víc, říkáte si, už mám starší nohy, mohlo by to klouznout, tak teďka tam jsou krásně udělané schody. Já si říkám, že dalším levelem už je jenom to, tam udělat lanovku. Ta představa, že z náměstí v Mikulově vede lanovka na svatý kopeček. Počkej, ale to je normálně game changer, tyjo. Lanovka na svatý kopeček v Mikulově. Taká zubačka.

Teď vlastně se v Praze rekonstruuje ta lanovka na Petřín a máme v Praze ty nový vozy ze Švýcarska. Ale ty původní petřínský lanovky, ty teďka jsou někde v muzeu, tak by je mohli odvést do Mikulova a mohli by tam udělat normálně trať na ten svatý kopeček a mohla by tam jezdit taková ta bývalá lanovka na Petřín. Je jistě krásná. Tak zpíváme všichni, co jdeme teďka na

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme z Kysu a posíláme pozdravy na dálnici D8. Jedete-li právě teďka z Ústí na Prahu, tak pozor na 23. kilometru, protože tady máme hlášenou havárku nákladňáku. Naopak dobrá zpráva, dálnice D5, nehoda na 30. kilometru směr Praha už je odstraněna a jezdí se všemi jízdními pruhy. Tak kéž by to takhle vydrželo a jestli víte i vy o nějakém dopravním třeba zádrhu nebo naopak nějaké dopravní radosti takhle při sobotním dopolední, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Je tu červenec, měsíc, který naplní poloprázdné kasy kin a prodlouží předplatná streamovacích služeb. Tyhle filmy vás v létě rozhodně budou bavit. Spider-Man z Bruce Nový den. Další Spider film s Tomem Hollandem a Zendayou vás překvapí mimo jiné novými kaskaderskými kousky, za nimiž stojí tým Jackieho Chana. Hodně žlutý, hodně legrace a magnetů na katastrofy slibují nový Mimoni a Monstra. Na Disney Plus dorazí třetí Enola Holmes. Je chytrá, nezávislá a dělá si věci po svým. Řeší záhady a občas přichytračí i svýho slavného bráchu Sherlocka. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Sobotní den bude zpočátku s jasnou oblohou, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
2: Od byla 10. hodina, s vámi je na Kissu Martin Hovorka. Moc vás všechny zdravím a posílám Culture Beat.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Víkendu se vyplatí poslouchat Radio Kiss. Máme totiž pro vás vstupenky do jeskyní. V rámci České republiky je 14 zpřístupněných jeskyních komplexů. Schválně si byste dali dohromady třeba 3 jeskyně takový. Schválně. Já vás teda jako nechci z ničeho zkoušet, jo, ale zhruba za půl hodinky si zavoláte sem k nám na 210 323 323 a je řeknu teď,

života. Takže v této hodině rozdáváme vstupenky do jeskyní a k tomu nabízíme další skvělou muziku za okamžik Alexia, taky Timmy Trumpet a právě teď Becky Hill. Ať se vám skvěle víkenduje s Kissem. Nazdárek!

0: Hezkou sobotu, blíží se 10:30, posloucháte Radio Kiss a možná ještě nemáte plány na dnešní den, tak my vám s tím trošku poradíme, co říkáte?
1: Kiss Active Weekend.
0: Na první dobrou mě napadá grilovačka, grilování, protože před týdnem touto dobou to rozhodně nebylo myslitelné grilovat, bylo opravdu těch 40 stupňů a padali jsme horkem, takže uvažovat o nějakém grilování, pečení špekáčku, to nešlo, to bylo jenom pro odvážné, ale vzhledem tomu, že se ochladilo, dneska dokonce v noci to bylo na mikinu, až mě to překvapilo, že jsem se musel zajít v jednu ráno do auta pro mikinu, abych nezmrzl na akci, že fakt byla jako kosa, bylo asi 12 stupňů, což taky jako člověk odvykl úplně, tak ale to by šlo vlastně v tomto počasí si zagrilovat, pozvat sousedy, pozvat kámoše, narazit třeba jedno štěně, že jo, pípu připravit, takovou tu domácí a k tomu si hodit na grill nějaký dobrý masíko, co? To by takhle šlo na začátku července, 4.7. No a pokud se vám nechce s ničím doma připravovat, tak si zajděte na nějakou dobrou véču, třeba do té nejbližší restaurace u vás ve městě, na vesnici a cestou to můžete vzít přes sraz amerických vozů. A ten se bude konat kde? Ahoj!
2: Sraz amerických strojů Cars Fest Krásno 2026 je tady. Třetí ročník srazu amerických vozidel na letišti v Krásně u Karlových Varů se Kysáci koná tento víkend. A hlavní program právě dnes. Co vás tady kromě aut čeká? Živá hudba, food zóna a skvělá atmosféra.
0: Blanko, děkujeme za skvělý tip. Jestli máte i vy nápad, jak trávit sobotu, dejte nám vědět přes apku Rádia Kiss a my si s vámi zavysíláme.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, od nás teď pozvánka na dnešní večer, protože když si nás naladíte po 19. hodině, uslyšíte další z hudebních speciálů, které vysíláme. Tentokrát horečka sobotní noci, od 19. hodiny tu bude řádit DJ Basslicker a bude hrát ty největší taneční pecky od 90. až po současnost.
1: Legendy horečky sobotní noci Radia Kiss.
0: A já jsem si říkal, že i jednu taneční legendu bych vám mohl nabídnout teď 5 minutek po 10:30, že bychom si trošku trsli, co říkáte. Takže si doma odsuňte gauč, odsuňte jídelní stůl, ať tam máte prostor a dáme si ohromný taneční hit z konce 90. let, který navíc vychází ze dvou slavných písniček z 80. let. Takže prostě tady nějaký německý DJ na konci 90. si zvolil dva obrovské hity 80. let a ty splácal, uhňácal do jedné jediné písničky a vzešlo z toho Can You Feel It? Takže NICC na Kissu.

Je to tady, jsou tady dárečky, vstupenky pro celou rodinu do jeskyní po celé České republice. 210 323 323, zavolejte a my vám dáme dáreček. Tady jsou Safri Duo a

0: Ladíte Radio Kiss, máme v tento okamžik 10:45 a já zvedám telefonní sluchátko a říkám halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Martin.
0: Martine, kdy naposledy jsi navštívil nějakou jeskyni v České republice?
1: Byl jsem minulý rok, jsem byl v u Berouna, koně pruský jeskyně.
0: No, ty jo, znáš to, tak těch jeskyní je dohromady 14, těch jeskyních komplexů zpřístupněných v České republice, tak ty evidentně objevuješ rád přírodní poklady ukryté pod zemí. Tak nám klidně, když už si řekl ty koně pruský jeskyně, řekni ještě třeba, řekněme třeba dvě nebo tři jeskyně, které je možné navštívit v České republice.
1: Tak v Moravském krase to je Kateřinská, Balcarka, Punkevní, Slovsko-Šašovský.
0: Dobře ty, takže se vyznáš. Co bys tomu řekl, kdybychom ti dali takový poukaz, který tě oprávní k tomu navštívit jakoukoliv jeskyni v rámci České republiky, jednu z těch 14 jeskyň, můžeš vzít dva rozpělí sebou, to znamená partnerku, manželku a k tomu ještě 3 děti, takže klidně i od sousedů můžete půjčit děti.
1: To je dobrý,
0: jako prostě jako balíček, abyste ušetřili nějakou kačku a zároveň zažili trošku té prázdninové legrandy a něco poznali, jo?
1: Tak to je super.
0: Posíláme, měj se krásně, ahoj.
1: Jeden, taky, ahoj.
0: No a my vouchery do českých jeskyní, českých a moravských jeskyní rozdáváme po celý prodloužený víkend, takže i dneska odpoledne a pak ještě v neděli a v pondělí, takže uděláme radost hned několika z vás. Buďte s námi, poslouchejte Kiss a tady už jsou Ace of Base. Hezkou sobotu.

0: 11. dopolední se přiblížila, tady je Kiss, Radio Kiss.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Dávejte pozor na dálnici směr Chomutov, to je D7. Jedete-li z Prahy ven, tak na 9. kilometru gauč v levém jízdním pruhu. Nekecáme tam gauč. Chodci jsou zase na vozovce dálnice D1 a to ve směru na Brno, 66. kilometr. A pak také víme o kbelíku na dálnici nebo na hlavním tahu z Ostravice směr Ostrava. Je to Frýdecko-Místecko, tak zdravíme tímto směrem a víme také o čerstvé dopravní nehodě. Díky vám, našim posluchačům.
2: Žáru u Nový Hradu, bouračka směr Nové Hrady. Momentálně neprůjezdné.
0: Díky moc a jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním problému, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Sobotní den bude zpočátku s jasnou oblohou, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
5: Ladíte Radio KIS, odbyla 11. hodina, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Kellys a taky Aquagen, tak buďte s námi.
6: Od 90. let, KIS, Radio KIS.
7: Be happy.

0: Na rádiu Kiss 90ková klasika v novém. To byly Aquagen a Paul Keen, pecka Eternity. Máme krátce po 11. hodině a zdravím do všech míst, kde právě teď vyhrává Radio Kiss. Dokonce i tady nás poslouchají. Ahoj.
1: Prosím tě, pošli tam nějaký pozdrav do Plasma Play z Hradci Králové na odběr plazmy, protože tě tady zrovna teď poslouchají. Já tady čekám a tady hraje Radio Kiss, tak nám pošli nějakou pěknou písničku na to, aby nám ta plazma rychleji utíkala. Děkuji ti, čauky.
0: Ty jo, čekání na odběr plazmy. Tak zdravíme do čekárny a v podstatě, jestli třeba teďka vyrážíte autem koupit nějakou novou plazmu do vašeho obýváčku, tak taky zdravíme. Což samozřejmě pak může být následně hezký víkend strávený u té plazmy, která se bude výjímat na stěně vašeho obývacího pokoje. Masterboy, Green Day, Cyril, to je muzika, která se bude teďka linout z ohromného repráku, který máte také jistě umístěn ve vašem obývacím pokoji. Hezký den.

0: Posloucháte Radio Kiss, blíží se 11:30. Možná máte chuť na grilování, ale jste líní se s tím grilováním připravovat a pak to i realizovat. Ale věděli bychom o místě, kde se bude grilovat a kde nemusíte udělat ani tuk.
1: Kiss Active Weekend.
0: Stačí za to trošku zaplatit, ale nic moc velkýho. Kde pak to bude? Ahoj.
2: Zdravím všechny kysáky a kysačky. Rád bych vás pozval do obce Chválkov, Kamenice nad Lipou, kde dnes pořádá sbor dobrovolných hasičů grilování, a to rovnou celého čuňka. Vstup od 7 hodin, vstupný 250 korun, v ceně bude příjemný posezení, živá hudba a samozřejmě pořádný kus grilovaného masa. Nebude chybět ani bar s pivem, vínem či drinkem, tak si přijďte užít fajn večer. Ahoj!
0: Plná vůně masíka. No ale můžeme změnit i trošku vůni, protože se můžeme teďka bavit i o vůni levandulí. A Blanka by nás nalákala ráda na další sobotní akci.
3: Za kouzlem Provence nemusíte kysát si nutně do Francie. Můžete vyrazit na levandule pod Řípem. Dnes a zítra se na levandulové farmě v Židovicích u Roudnice nad Labem koná den otevřených dveří.
0: Děkujeme za tip a jestli máte i vy nápady, jak trávit prodloužený víkend, hoďte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9. dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS. KISS.

0: Pár minutek po 11:30. Hezký prodloužený víkend vám přejeme a mě zajímá, kdo se teďka dovolal, co se dozvíme, jak se máte, ahoj.
1: Čau, čau, Petr.
0: Nazdar, Petře, dovolenkuješ?
1: Víkendovka jenom.
0: Jak v tvém případě probíhá prodloužený víkend? S rodinou, jste někde na výletech?
1: Manželkou, zatím v autě.
0: A kam jezdíte?
1: Náchod, Polsko. Teďko třeba jedeme, vyrážíme zámek Nechanice.
0: Když jsem slyšel Polsko, tak si úplně mě napadlo, jestli tě netáhne třeba na trhy manželka do Polska.
1: Ne. Manželka není ten typ.
0: Ne?
1: Není ten typ, která by slítávala obchody.
0: Co tam ještě mají na těch tržnicích? Vypálený CDčka, mají tam i nějaký hezký oblečení, podle mě.
1: To by potřebuji třeba tričko teďko.
0: Z pěti pruhy třeba to mají, podle mě.
1: Ne, mě by to nevadilo, já jsem si pokecal tričko, takže potřebuji novou.
0: No to chápu, protože to si dostal od manželky za uši, podle mě, že jsi pokecal, viď?
1: No, trošku.
0: A to od čeho to máš? Od pasty od rána, nebo od čeho to máš?
1: Od hostice.
0: Od hostice, ty jsi si dával páreček na benzínce, viď?
1: Přesně.
0: Já jsem, hele, a pozor, počkej, tak když už takhle když ses takhle odhalil, tak já taky se odhalím. Já jsem přišel do rádia ráno a koukám na kalhoty a normálně jsem říkal, že mám na kalhotech pastu, člověče, zubní. Tak jsem říkal, vůbec nechápu, jak se mohla pasta dostat až na kalhoty, člověče.
1: No ty sedíš.
0: Já jsem u toho čištění zubů seděl dneska, to je pravda.
1: No.
0: To je ono.
1: Já mám třeba trička mám v kufru, čistý. Ale víš co, řídím, budu
0: nechce
1: pít.
0: Se ti, to se ti nechce. Hele, stejně, by ne, si, vzal by si nový a pak by si ho pokecal třeba kečupem.
1: Přesně.
0: Že
1: si nechám
0: přesně.
1: To špinavý.
0: No, jo. Hele, ono to vybledne do večera.
1: No.
0: Jakou dáme písíčku, pověz.
1: Měl bys tam rybičky.
0: Dáme rybičky, jo?
1: Jo,
0: tak
1: díky.
0: Jo. Hele, jeďte opatrně, ahoj.
1: Jasný,
0: s časnou cestu vám všem a protože jsou prázdniny, léto v plném proudu, tak si dáme jednu letní od Rybiček 48, teď na rádiu KISS.

Blíží se pravé poledne, posloucháte Radio Kiss. Česká republika teďka řeší Karlovy Vary, filmový festival odstartoval, to je to centrum dění. No a naopak za velkou louží, za oceánem ve Spojených státech se řeší svatba Taylor Swift. Tak ta proběhla včera, ale ty oslavy mají probíhat ještě další asi 2 nebo 3 dny, protože Taylor Swift si pronajala celou Madison Square Garden, kde se to celé odehrálo a stále ještě asi odehrává. Na sociálních sítích nejsou žádné fotografie. To je jako zvláštní, že nic neuteklo, ale je to asi proto, že tam zřejmě platil jakési nařízení. Pokud jdeš na svatbu, vypni mobilní telefon, nebo minimálně nic nikam nepoustuj. A evidentně všichni ti, kdo byli pozváni na svatbu, tak se drží. Zatím, jako takhle, oni ty fotky podle mě mají v tom telefonu. Ale chtěli by podle mě zveřejnit, ale držej se. Nic jako neoficiálně ven ještě nešlo, jenom ta informace, že svatba už proběhla, že už se jako vyměnili prstínky. Tak to se teďka podle mě jako řeší asi nejvíc ve světě, Taylor Swift. Říká se údajně, že se jedná o svatbu století, ta svatba Taylor Swift, a ona si vzala to hráče amerického fotbalu. Tak to jen tak jako pro dokreslenou. Dáme si ji. Taylor Swift, teďka její asi poslední jako nejzásadnější pecka, Fate of Ophelia, a za moment do pravého poledne ještě Play a hity na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pokud právě teď jdete do Karlových Varů z hlavního města, tak pozor, u obce Lubenec, tam je silnice číslo 6, která je aktuálně neprůjezdná, protože tu máme hlášenou havárku dvou osobních vozidel, k tomu ještě požár, na místě všechny složky rychlého záchranného systému. Tak si kysáci počítejte. Dávejte pozor také na ústecké dálnici D8 na cestě z Prahy do Ústí nad Labem, protože na 18. kilometru máme v levém jízdním pruhu poraženou zábranu. A víme také o sražené srnce, ta je na dálnici D1 na 350. kilometru. A informace od našich šoférů, od našich řidičů je z dálnice D1 Praha-Brno, 178. až 183. kilometr, kolona jako hrom. Tak si počítejte.

0: Připravte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Sobotní den bude zpočátku s jasnou oblohou, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
2: Hezkou sobotu, já jsem Martin Hovorka, mám radost, že ladíte Radio Kiss. Teď si dáme Everything But The Girl, tak ať se vám hezky poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Step

0: Ladíte Radio Kiss, bezmála čtvrt na jednu odpoledne, to byla letní muzika od Sunblock.
1: 7-7, každé všední ráno na Radio Kiss.
0: Před námi je 8 prázdninových týdnů a také o prázdninách během července a srpna budeme na Radio Kiss soutěžit o peníze. Už jsme letos rozdali kolem 400 tisíc, jo? 400 tisíc už tady padlo v naší hře Bajvoko, kolem 7 hodiny v naší hře 7-7 od pondělí do pátku a pokračujeme dál i o prázdninách. Takže opět v pondělí, dokonce bude státní svátek, v pondělí 6. a i přesto bude probíhat naše hra 7-7. Takže, když si přistanete, navíc spousta lidí bude spát, tak třeba bude i větší šance se k nám dovolat na 210 323 323. To bude ovšem až v pondělí. Ale můžeme připomenout, jakým způsobem bojovala o 7000 korun Mirka. Bohužel na kostce nepadlo tak vysoké číslo, ale přesto hezká sumička.
2: Pouštím kostku a uvidíme, co padne. 6 to sice není, ale na hrací kostce je 5, takže vyhráváš
3: 5000!
2: Wow!
0: Velká gratulace posluchačce Mirce, která je obohacena o 5000 korun a uvidíme, jaké číslovky budou padat, jaké číslice budou padat na naší kostce od pondělí do pátku, protože další herní týden se opět chystá a připravuje. Teď další muzika Hunter X a K-pop Demon Hunters, písnička Golden, zavolejte k rádiu vaše děti, tohle je bude bavit.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Já nevím, jestli hasiči dneska nemají co na práci, ale dělají něco jiného, než že by se starali o ohně. Tak naštěstí nehoří, asi to je tím, že prostě počasí, jaký je, tak se trošku jako schladilo a prší a tak dále a bude pršet. Každopádně jedni hasiči volali před hodinou, že budou grilovat a další hasiči se teďka ozývají, že budou vařit guláš. Tak kde to bude? Ahoj!
2: Ahoj! Tady hasiči z Račiněvse, jestli máte chuť
3: na dobrý guláš,
2: tak přijďte
3: do Račiněvse
2: a ochutnejte něco dobrého.
3: Náš srnčí guláš s houbama.
2: Je ten nejlepší. Ahoj.
3: Jirka Honza.
1: Jak to říkali kluci? Račiněves, už to vidím, Račiněves, tak to je, přátelé, litoměřický kraj. Litoměřice okres, Ústecký kraj. Tak, tímto směrem musíte vyrazit a 100% narazíte na Račiněves a tam budou hasiči i s gulášem. No a pokud byste chtěli navštívit zoologickou zahradu, asi bude natřískáno prodloužený víkend, ale kdy jindy než o prodlouženém víkendu dojít do zoo, na to stejně moc jako času jindy není. Tak ostravská zoo, a co pak se tam děje, tak to už ví Terka. Máš slovo.
4: Dnešní den patří v ostravské zoologické zahradě největší a zároveň nejohroženější antilopě světa, antilopě Derbyho. Program bude probíhat až do 17 hodin u expozice na statku. Návštěvníci se s antilopou seznámí od přímých účastníků projektu a členů spolku, kteří zájemcům představí aktuální novinky ze Senegalu.
1: Dejte vědět i vy přes apku Rádia Kiss, kam míříte o sobotě, neděli a pondělí, protože bude volno, 3 dny máme v kuse. Svátek, výborný. Tak dejte vědět, apka Kisu, pojďte si s námi zavysílat, no a my vám na oplátku posíláme další muziku. Farao, nebo právě teď Gabry Ponte.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: dohrála písnička, která nás bavila před 25 lety. To byly Milky. Já si myslím, že mnozí z vás na tu písničku úplně zapomněli a teď máte pocit, že vám představujeme něco úplně novýho. Ne, to jenom David Guetta, stejně jako všichni ostatní, objevili tady písničku Just the Way You Are a David tomu dal novej kabát. Tak to byla vlastně vzpomínka na jednu legendární pecku a ta další legendární nás čeká právě teď.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: A právě takovouhle muzikou je prošpikován náš sobotní večerní speciál, kterým vás i dnes provede DJ Basslicker. Horečka sobotní noci, také dneska po 19. hodině, kde hrajeme ty největší tanční pecky od 90. až po současnost. No a DJ D'Agostino do tohoto pořadu rozhodně patří. A stejně jako Milky byly z nějakého roku 2001-2, taky DJ D'Agostino v tu dobu sypal jeden song za druhým. Tam se nestalo, že by DJ měl slabou hitovku. Tam všechno, co udělal, co vypustil mezi lidi, tak se lidem líbilo a chtěli to slyšet na diskotékách. Takže skladba, kterou si dáme právě teď, to je velká legenda kysáckého playlistu a já věřím, že spousta z vás si teďka zesílí rádio, možná si třeba i stáhne okýnko, aby to slyšeli šoféři na křižovatce na červený. No prostě si to vychutnejte. Tady je DJ D'Agostino na Rádio Kiss.
1: Rádio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, za okamžik už bude 13. hodina a teď se tady promíchají hlasy, protože vám bude dělat společnost Honza Brůcha. Ahoj!
1: Je to tak, takže vám přeju krásný sobotní odpoledne. Společně si dáme samozřejmě další aktiv víkend. Klidně ty tipy už promýšlejte.
0: Otázka je, jak dnešní odpoledne budou naši posluchači trávit, jestli úvody. Já si myslím, že není úplně vodový počasí dneska.
1: Hele kamaráde, já jsem s ním volal, říkal, že se opaluje a mu říkám, dítě je kosa.
0: Otázka je kde? Já si myslím, že to počasí se láme, že ještě třeba
1: jo, no,
0: jedna část republiky, jakože koupačka, a druhá část už chodí v mikinách.
1: No tady střední Čechy, to je opravdu jako jen tak na to tričko, no.
0: Jen tak na tričko, vidíš to? Tak to je dobrá informace. Já jsem čet, že by mělo pršet teďka další tři dny, ale jako takový jako lehký kápa, takový jenom takový deštíček prostě, no.
1: Zase na druhou stranu dobrá zpráva pro mě, já bych chtěl jet s dětma parní lokomotivou a normálně kvůli těm suchům ty parní lokomotivy
0: ne.
1: V jižních Čechách zrušily.
0: To je pravda,
1: že
0: protože
1: by to zapálili.
0: Z toho lidí jiskry.
1: Jo, že by se to zapálilo, takže když zaprší, tak pojedeme vláčkem.
0: No tak super, takže si přejeme pořádný déšť, aby jsme mohli nakopnout parní lokomotivy.
1: Ano, je to tak.
0: Jo, jinak pozor, to je vlastně informace pro všechny, kdo by chtěl vyzkoušet parní lokomotivu.
1: No.
0: Vem si nějaký starý oblečení, že z toho lidí ty saze. A regulárně si zaděláš v oblečení.
1: No to je
0: jak
1: pravda.
0: Sedíš, otázka je, jestli sedíte na nějakém otevřeném vagónu, jako otevřeným, ano, vagónu, nebo jestli je uzavřený.
1: Já byl loni, čověče, a no, malá měla zničený šaty a no. Já jsem měl čepici úplně na odpis.
0: takže je to pravda.
1: Je to tak.
0: Sedí to. Tak přátelé, užijte si, cokoliv budete dneska dělat a hlavně s kysem.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na silnice, Kysáci. Celkově jsou silnice celkem plný, protože všichni odjíždějí na prázdniny nebo na dovolení a tak dále, takže počítejte se zdržením na hlavních tazích a dálnicích. D8, tam je to ještě komplikovanější, ve směru z Ústí nad Labem na Prahu kolony, 10-kilometrová kolona z 35. kilometru a zdržení až hodina. Navíc ještě taky D1, tam se stala dopravní nehoda na 181. kilometru ve směru na Brno, tam počítejte se zdržením kolem 20 minut. Kdybyste měli jakýkoliv další důležitý info ze silnic, dejte nám vědět přes mobilní apku KISu. Šťastnou cestu!
0: Rádio KIS. Filmové tipy.
2: Sláva, slávinka! Silo, jeden z nejzásadnějších sci-fi seriálu platformy Apple TV, má konečně třetí pokračování. Ta druhá série skončila divoce. Juliet se vrátila z podzemního Sila 17 zpět do domovský 18, aby svý lidi varovala před tím toxickým světem venku. Šéf si ji vzal takhle stranou, jo, a nedop... Bum, prásk, všechno bouchlo a oni skončili v plamenech. No a my v nejistotě, co teda bude dál. Ale teď už je jasno. Venku je nový Silo 3 a my se konečně teda dozvíme, co tam bouchlo a kdo a proč podzemní bunkry pro 10 000 lidí před stovkami let vybudoval. A jestli je teda vůbec nějaká možnost, že na Zemi ještě bude někdy skutečný život. Pro KIS, Katka Čepelíková.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na ticket Energylandy.
0: Nejoblíbenější hity

0: ten tvůj?
1: Který je ten tvůj?
0: Počkej si na výzvu
1: a nech si zahrát.
0: Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu.
2: Rádio Kiss. Počasí.
3: Neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr bude foukat západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
4: Bylo 13 hodin, krásnou sobotu vám přeje z Kissu Honza Průcha, no a pojďme si ji ještě vylepšit. Jsou tady The Wanted, Wheels Like Rihanna.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Kysáci, prodloužený víkend na svém startu. Doufám, že i vy máte volno až vlastně do úterního rána, kdy opět začne trošičku kratší pracovní týden, takže dost dní na to, aby jsme si ho užili. A pokud máte plány, tak je chceme znát. A chtějí je znát i ostatní kysáci, kteří třeba pořád si říkají, co provedeme, kam vyrazíme, kde jsme ještě nebyli. Protože já třeba s tím mám taky často problém, že si říkám, tak a dneska mám čas na to někdy výletit s dětma, ale nevím kam prostě. Třeba Martin Hovorka, ten je tak cestoval po celé České republice a navíc má jednu velkou výhodu, pamatuje si ty názvy, pamatuje si, kde to je a pamatuje si, co je tam za hlavní atrakce. Já to mám úplně naopak, já všechno vždycky zapomenu a když se mi někde líbí, tak vlastně nevím, kde to bylo. Takže kysáci, dávejte vaše tipy přes mobilní apku, nahrávejte tyhle ty tipy a za chviličku si je třeba pustíme v Aktiv víkendu a třeba tam uslyšíte i vy nějakou inspiraci na váš další výlet. Pojďme si k tomu ještě zahrát Two Brothers on the Fourth Floor, taky Keen a nebo Tolo. Krásný poslech.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: A jdeme na to, kysáci, ještě jsem do poslední chvíle pro vás tady hledal nějaký tipy a hlavně jsem si taky poslouchal, co nám poslal taťka Erik a myslím si, že skvělý tip i pro vás.
2: Čauky, tady je taťka Erik. My jsme vyhráli lístky do Dinoparku, takže jdeme do Vyškova u Brna. Tam jsme ještě nebyli a velice si to užijeme. Čauky, Kiss Radio, milujeme.
1: Děkujeme moc, no a ještě je tady taky Terka s jiným typem, třeba pro milovníky takových třpitivých doplňků, takže zejména pro kysačky.
3: Navštivte 15. ročník soveneckého šperku na hradě Sovinec. Čekají vás ukázky různých technik, šperkařské výroby z kamenů, cínu, mědi, stříbra, kůže, dřeva i smaltu, bleší trhy a nebude chybět bohatý doprovodný program.
1: Čekáme i na váš tip a na vaše víkendové plány, když je ten prodloužený víkend, takže v příští hodince se třeba uslyšíte v Active Weekendu. Teď už další muzika, třeba Pete Heller a Big Love. Krásný poslech.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9. dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: V dalším víkendovém jukeboxu zdravíme Davida. Davide, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Davide, zníš tak jako sklesle? Nebo máš dobrou náladu, jenom to tak zní?
2: No, náladu mám asi dobrou, ale něco na mě leze.
1: Něco na tebe leze.
2: Nějaká věrouska.
1: To je z těch klimatizací asi, viď?
2: Přesně tak.
1: No, taky člověče se s tím potýkám, ale pořád to drží, pořád se to ještě neprojevilo, doufám, že to tak vydrží. Takže to přeju i tobě. A co teď zahrajem, komu posíláme?
2: Já bych prosil Subfocus. Mhm. A bude to pro nejhezčí anestezioložku a potápěčku z Zlínského kraje. Ať se v pořádku dneska vrátí domů.
1: Dobrá, tak jo, tak ji pozdravujem, i když si nám neprozradili jméno. Teď už Subfocus Solar System, měj se a ať díky. Tu nemoc zaženeš. Měj se, čau.
2: Díky.

Kysáci, teďka jsem byl úplně zmatený na pár minut, protože koukám na náš web Kys.cz, koukám taky tady do našeho archivu a říkám si, tyjo, tady není nová písnička s lepší než originál. No a pak jsem si uvědomil, že vlastně máme tuhle sezónu za sebou a i rubrika Lepší než originál si dala prázdniny a tak tím pádem není co nového hodnotit. Každopádně, ale i přesto vás rubrika Lepší než originál může dále bavit, protože když se podíváte právě na náš web Kys.cz a kliknete na záložku Lepší než originál, tak tam máte odkaz na všechny dosavadní výkony téhleté rubriky a že je opravdu z čeho vybírat. Možná, že to je i celovečerní zábava. Takže kysáci, mrkněte se na náš web, klikněte na Lepší než originál a bavte se a dál si v hlavě říkejte, tak tohle to se povedlo, tohle to trošičku míň, tohle to je úžasný, tohle to je nejlepší. No a my si k tomu budeme dál hrát, takže pojďme si dát jednu další 90. klasiku Jam & Spoon, Be Angel.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pokud míříte po D8 ve směru z Ústí na Prahu, tak počítejte s tím, že na 29. kilometru je uzavřena v tomto směru, vyprošťuje se tam zapadlý kamion a trvat to bude ještě prý údajně až do nějaké 16. hodinky, takže je tam objížďka a lehčí zdržení. D1, příjezd do Brna z Vyškova na 216. kilometru narazíte na kolonu a je tam zdržení až hodina. Zdržení je na D1 také ve směru z Prahy na Brno před 24. kilometrem zhruba půl hodiny. Kolona je tak nějak od sjezdu na Popovice. Také počítejte tedy s zdržením a pevný nervy vám všem. Přejem šťastnou cestu. And the base.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio KISS. Počasí.
1: Neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr bude foukat západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
2: 4. červenec, sobota a Radio KISS ve vašich uších. Jsme moc rádi, že posloucháte a dáváme další pecku. Aqua.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: love you.
1: Nejenže si kysáci za malou chvíli dáme zase další tipy do aktiv víkendu, to je jasná věc, ale zároveň v této hodince na kysu někdo z vás vyhraje rodinnou vstupenku do některé z jeskyní v České republice. Volba jeskyně je na vás a on vstup do takové jeskyně není žádná levná záležitost, takže kysáci si počkejte na ten správný okamžik, pokud chcete někdy třeba o víkendu nebo o prázdninách kdykoliv vlastně vyrazit do nějaký jeskyně. Já jsem byl v mnoha jeskyních a jsem zrovna takovej ten typ, který do jeskyní chodí velice rád. Takže kdy přijde ten okamžik, to je otázka. Jakmile uslyšíte tento song? Zvolil jsem záměrně, protože v jeskyních se často zhasíná, aby nám ukázali, jak vypadá absolutní tma. A můžete tam někomu v tomto okamžiku taky vlepit sladký polibek. Takže jakmile uslyšíte Squeezer Sweet Kisses, volejte 210 323 323. Kdo bude první? Rodinná vstupenka do jeskyně je jeho.

0: happy. Kiss. Radio Kiss.
1: Vrátím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Kam vyrazit, tak to je, si myslím, že příjemná otázka tohoto prodlouženého víkendu. Taky nám dávejte vědět, co právě děláte, jak trávíte prodloužený víkend přes mobilní appku Rádia Kiss. Je to ideální varianta. No a Kissáci, pokud byste nevěděli, tak můžete vyrazit třeba na Sraz Amerik. Víc už Blanka?
2: Sraz amerických strojů Cars Fest Krásno 2026 je tady. Třetí ročník srazu amerických vozidel na letišti v Krásně u Karlových Varů se Kissáci koná tento víkend. A hlavní program právě dnes. Co vás tady kromě aut čeká? Živá hudba, food zóna a skvělá atmosféra.
1: A trošku z jiného soudku dozrávají meruňky a z nich se dá ochutnat mnoho a mnoho dobrých věcí. Více nám řekne Terka.
3: Velké Pavlovice jsou městem vína a meruněk, proto se tu dnes koná 12. ročník velkopavlovického meruňkobraní. Těšit se můžete na představení

0: legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Kysáci dneska večer, horečka sobotní noci s DJem Baselickrem jako každou sobotu, stejně tak i dneska, prostě tohleto je pravidelnost, která se jen tak nevidí. V 7 večer to začne a Baselickr má pro vás opět jednu hitovku vedle druhý až do 23. a potom ještě trošičku přitopí pod kotlem v podobě Bass Machine až do půlnoci, ale když už jsme u té horečky sobotní noci, tak jste zvyklí, že tam opravdu lítají fláky, který třeba často nehrajeme a na který by byla škoda zapomínat. A mezi ně patří i, jestli si dobře vzpomínáte, tehdy to ještě nebylo tak pravidelný a tak běžný, předělávka. Předělávka U2 With or Without You do taneční podoby a vlastně první takovouhle předělávku měli na svědomí LMC, projekt LMC, který ve své době byl velikánským hitem a často se to hrálo na dýzách, bodovalo to také v hitparádách a my si to teď připomeneme, takže LMC a U2 Take Me to the Cloud Above. A vy nezapomeňte v 7 večer dál poslouchat Kiss a horečku sobotní noci.

0: Kysáci, tak přesně tohle. To byl Squeezer a Sweet Kisses a to byl pro dnešní odpoledne výherní song. Měli jste volat 210-323-23, pokud jste chtěli získat rodinnou vstupenkou do nějaký jeskyně pro dva dospělí a tři děti do 15 let. No a jako první to zvládnul Kuba. Kubo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Kubo, my už jsme dohodnutí, jak výhru předáme, ale ty mi řekni, máš nějakou svou oblíbenou jeskyni, do které bys v létě vyrazil, třeba až budou zase tropy se ochladit?
1: Jezdíváme na Jesenicko, takže tam jsou na pomezí, myslím, na Špičáku.
0: Jasně.
1: A určitě zavítáme na něco nového.
0: No paráda. Tak jo, hele, tak se taky mrkni na webovky caves.cz, protože tam najdeš seznam všech těch jeskyní, do kterých tady ta rodinná vstupenka platí. A já ti gratuluju, pořádně si to užijte. A třeba pak přes mobilní apku pošlete nějaký fotky, jo?
1: Jo, jo, děkuju moc.
0: Není zač, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, mějte se, ahoj.
0: A kysáci, soutěžit o tuhletu rodinnou vstupenku do jeskyni budeme po celý prodloužený víkend, takže zítra i pozítří třeba se usměje štěstí i na vás. Teď další muzika na Rádiu Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Vypadá to, kysáci, že se nám dopravní situace na silnicích uklidňuje a že všichni už téměř doráží na své prodloužené víkendy, ale zlobí pořád D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu. Na 29. kilometru je totiž stále uzavřená, stále se tam ještě nepodařilo vyprostit zapadlý kamion a zhruba ještě hodinku by to mělo trvat, takže je tam objížďka a i před touto objížďkou je zdržení kolona kolem půl hodiny. A také D1, příjezd do Brna z Vyškova, 216. kilometr, tam narazíte na kolonu a na zdržení kolem 40 minut. Jakýkoliv další info vítám přes mobilní apku Rádia Kiss, aby jsme mohli tohleto info předat ostatním kysákům. Přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Jak dobře vypadá Jennifer Lopez v 56 letech? To můžete okukovat skoro 2 hodiny v novém snímku, ve kterém si zahrála po boku herce Bretta Goldsteina. Právě on napsal scénář ke snímku Pracovní romance. A hlavní roli workoholičky, která se zamiluje do právníka, psal Jennifer přímo na tělo. Pěkně dlouho scénář ale ležel u ledu, protože ho paní Lopezová odmítla. Jenže když se nevzdáš, holku ukecáš, tak si s ní můžeš zahrát i hodně příjemný scény. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na ticket energylandia.pl.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia K.

0: Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr bude foukat západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
2: Ladíte Radio Kiss, přejem stále krásnou sobotu. Já jsem Honza Průcha a další muzika připravena. Beat Freaks, Somebody Watching Me.

Tohle byly Mark Korn a Semito Ragagabam na rádiu Kiss. 15 hodin 6 minut k tomu. A dneska je celkem zajímavý den, 4. červenec. Nejen, že je americký den nezávislosti, což se samozřejmě slaví v Americe, i když tady jsou taky nějaký třeba srazy Amerik, aut, motorek a tak dále. Ale zároveň je taky den bez masa. No ale to si trošku protiřečí s dalším takovým zásadním dnem a to je den Cezar salátu, protože tam je kuřecí maso. Takže co si z toho máme vybrat? Možná třeba to, že slaví svátek Prokop. Tak chlapi, všechno nej. A teďka si dáme další muziku. Dr. Alban, It's My Life už se nám pomalečku rozjíždí. Čeká nás taky Alvaro Soler nebo Gladiator. A za pár minutek taky Active Weekend. Pojďte hodit taky nějaký váš tip na prodloužený víkend přes mobilní apku KISSu.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kisáci, máte rádi třeba vláčky a netradiční jízdu vlakama? No vlastně ani ne tak vlakem, ale já jsem tady našel takovou jako zajímavou aktivitu. Kdybyste vyrazili do Královéhradeckého kraje, do Žacléře, tak tam mají specialitu, a to jízda motorovou drezínou. Drezína je takový to, co znáte třeba z černobílých filmů Laurel a Hardy nebo Charlie Chaplin, jak tam pumpovali a jeli, ale tady to je motorová, že pumpovat nemusíte a můžete se svést například do hornického nedalekého skanzenu, takhle hezky pohodlně a rozhodně netradičně. Já osobně, kdybych byl poblíž, tak toho využiju, protože to musí být zážitek. Každopádně, ale s pozvánkou je tady taky Blanka, takže pojďme za ní.
2: Za kouzlem Provence nemusíte, kysáci, nutně do Francie. Můžete vyrazit na levandule pod Řípem. Dnes a zítra se na levandulové farmě v Židovicích u Roudnice nad Labem koná den otevřených dveří.
1: Tak to byla taková vonavější pozvánka, kysáci. Jestli máte i vy nějaký tip, jak bychom měli trávit prodloužený víkend, tak šup sem s ním přes mobilní appku Kisu a užívejte si víkend s rádiem Kis.
0: Kis Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: Možná historicky poprvý, když se nám dovolal náš jeden z nejvěrnějších posluchačů, je to tak, že nepracuje a má dovolenou. Na trátě už je Juraj. Ahoj.
3: Čauko, kakauko, všetkým takto pekne v sobotu popoludní, odpoludní. Áno, pravdu máš, Hondiku. Mám dovolenku, konečne si trošku spočívam a som s rodinkou a s priateľmi na krásnom míste na Žermanicách. A válime sa, robíme guláš a u toho sa kúpeme a proste relax, krásne a samozrejme tom všetkým je Radio Kiss.
2: No tak paráda, to je úplně, to zní úplně jako ideální dovolená a doufám, že ji máš aspoň teda do toho úterka, když je prodloužený víkend.
3: Mám ji až do středy.
2: No tak to je paráda, člověče, tak to je ještě lepší. Hele, co tam zahrajeme k tomu vašemu piknikování, nebo jak to nazvat a komu to budeme posílat?
3: No, počuj, takto jsme se tady dohodli, že aj pre Míšu, Patrika, ktorí letia o chvíľu na Ibicu, tak Welcome to Ibiza jsme si vybrali song a bude to samozřejmě pre všetkých, kto počúvajú, kto relaxujú, samozřejmě i tí, pro tých pracantov, ktorí sú za volantom, kde v továrne. Ale já bych som chcel...
2: Alebo slovo... ešte doplním, alebo za mikrofonom.
3: A on říkal, tebe. No. A to som chcel predať teraz slovo ďalším, ktorí tu sú.
4: Jo, takže všem, aj Leskovákům, Brabantiákům, prostě všem.
2: Dobře.
4: A Honzikovi taky.
2: Děkujem. Tak jo.
4: Já zdravím všechny tady na Žermanicích a na Brabanticích.
2: Taky vás tam všechny zdravíme.
3: Honziku, tebe samozrejme tiež.
2: Ďakujem.
3: A ti to utečie a samozrejme krásnu sobotku všetkým a relaxujte a odpočívajte.
2: Ty taky odpočívej a posíláme Welcome to Ibiza. Čau.

0: Natankujte s Kisem a webem klik.cz.
1: Kysáci pořád ještě, i když nám to trošičku klesá, když přijedu na benzínku, tak se mi protočí panenky, když koukám na ty ceny. No a myslím si, že nejsem sám a právě proto tady máme pro vás soutěž na příští týden společně s webem klik.cz o tankovací karty, kde máte přednabito 5000 korun a za 5000 korun už si párkrát naplníte až po okraj tu vaší nádrž. Takže kysáci, jak to bude probíhat? Od pondělí až do pátku každý den rozdáme jednu tady tu tankovací kartu. Vždycky mezi 9 a 10 hodinou dopolední. Jakmile zazní výherní signál, vy volejte 210 323 323 a když se dovoláte, máte na půl vyhráno. Tedy musíte se dovolat jako třetí v pořadí, což jako asi neovlivníte, ale třeba budete mít štěstí. No a pak je ještě další půlka, co musíte splnit, a to je správná odpověď na soutěžní otázku. A tu správnou odpověď budete vědět, pokud si nastudujete web klik.cz, přesněji řečeno klik.cz/Chorvatsko. Tam určitě z toho budeme čerpat ty soutěžní otázky. Takže kysáci, prostudujte si to všechno i na našem webu kys.cz, abyste nebyli překvapení, kdyby se vám povedlo dovolat se jako třetí v pořadí. Někdy v příštím týdnu, vždycky dopoledne mezi 9 a 10 dopolední, 5000 korun na benzín nebo naftu. To už stojí za to. Takže kysáci, přeju hodně štěstí a příští týden zkuste soutěžit.
2: Kys. Radio Kiss.
1: No a my si teďka dáme další muziku do té 16. Nám ještě nějaký čas zbývá, třeba na C-Block, Martina Garrixe, Walk the Moon, a nebo právě teď na výlet do Itálie za Gigi D'Agostinem.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dobrá zpráva z D8 ve směru z Ústí na Prahu na 29. kilometru už odtáhli kamion, který se tam nedařilo dlouhou dobu vyprostit, ale stále se tam zdržíte teď momentálně do půl hodiny, ale tady ten čas se bude postupně samozřejmě zkracovat. D1, příjezd do Brna od Vyškova, stále zdržení kolem půl hodiny zhruba z 214. kilometru. Dále pak se také zdržíte, pokud jedete po silnici 3, tedy na tahu mezi Táborem a D1, tak na obchvatu Benešova stále došetřují nehodu dvou osobáků. Zdržení je v obou směrech kolem 15 minut a také počítejte s komplikací na D1 311. kilometr ve směru na Ostravu. Tam je taky nehoda dvou osobáků, ale tam je to bez zdržení. Ovšem raději dejte nohu z plynu. Šťastnou cestu!

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Radio Kiss. Počasí.
1: Neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr bude foukat západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
2: Prodloužený víkend stále tady a dlouho ještě bude, tak jsme rádi, že při něm posloucháte Radio Kiss. Teď už Jump and Joy, Vamos everybody.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Kysáci, včera se udála mnohými přezdívaná svatba století. Možná už o tom víte, ale Taylor Swift, tady ta krásná a skvělá zpěvačka, si vzala hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. A nebyla to jen tak obyčejná svatba. Už jenom to, že byla v Madison Square Garden, napovídá, že to byla opravdu velkolepá svatba. A mluví se o ní a mluvit ještě bude určitě celý prodloužený víkend napříč všemi sociálními sítěmi. A to zejména taky proto, že vlastně ještě z ní nikde nekolujou žádný fotky, videa, nic podobného, protože Taylor Swift s Travisem chtěli nebo měli jakou podmínku, aby ti hosté nepoužívali mobilní telefon, nic nefotili, nic netočili a nejspíše to i dodrželi, takže třeba se dočkáme, a nebo třeba vůbec taky nedočkáme nějakých záběrů. Každopádně o velkoleposti této svatby svědčí i třeba výběr hostů. Například se tam objevila Selena Gomez, Bradley Cooper, Hugh Grant, taky tam byl Brad Pitt, Ed Sheeran, Ethan Hawke, Jessica Alba a mnoho dalších. A vlastně ten samotný obřad vedl herec Adam Sandler. No, to mohla být krásná svatba. Tak doufejme, že to zanedlouho nebude rozvod století. Teď už další muzika, Paul Keane, Aquagen, Eternity a za pár minutek další aktiv víkend.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, nedělí to pro tentokrát končit nebude. Prodloužený víkend, takže neděli si můžeme dělat, co chceme. Klidně nás to může unavit a pak je ještě pondělí na to, aby jsme se dali dohromady. Štěpán tady má totiž pro nás tip na to, co dělat právě nedělní den.
2: Zdravím vás, kysáci. Rád bych vás pozval do Brancou z kraje Vysočina na zahájení prázdnin. Grilovanýma makrelama. Bude zde živá hudba, kákací hrad a od 2 hodin pěna pro děti. Navíc nabídneme wafle se zmrzlinou a marmeládou. Dobré pití a hlavně skvělou atmosféru. Budeme se na vás těšit. Mějte se. Čau, čau.
1: Děkujeme za tip, jenom doplním, že celá tahle akce startuje od 11 dopoledne. No a ještě je tady taky Blanka se svým tipem nejen třeba na zítřek, ale možná to stíháte i dnes.
3: Mám pro vás, kysáci, tip na výlet. Dnes se koná 6. ročník srazu s názvem Ameriky v pivovaru. Den nezávislosti Spojených států amerických můžete přijít oslavit do areálu pivovaru Nymburk a užít si tady přehlídku amerických korábů a motocyklů. Čas na to máte do 18 hodin.
1: Tolik Active Weekend pro dnešní den s datem 4. července a teď už se opět vrátíme za muzikou, kterou máme rádi, třeba Imagine Dragons a jejich Bad Liar. Krásný poslech všem.

0: rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9. dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Jak už jsem dneska jednou říkal, kysáci, horečka sobotní noci nás čeká od 7 večer a slýcháme tam kolikrát hitovky, na který jsme téměř zapomněli. A mezi ty patří, a schválně si vzpomínáte na dánský duo taneční muziky Berkot Brothers. Jak už název napovídá, byli to bráchové, ano, a dělali opravdu pěknou muziku. Začali v roce 99 a asi největší hitovkou Duh Duh a pak pokračovali až do roku 2004. Mezi tím udělali třeba It's a Fine Day, Flute a nebo SMS. Pak si dali takovou kratší pauzu, aby v roce 2023 ohlásili návrat. Ovšem zatím ještě nevytvořili žádnou novou hitovku, oni spíše obrážejí takový ty devadesátkový a miléniový party, aby se ukázali a zahráli tam ty svoje největší hitovky. Mezi které patří už zmiňovaný SMS, který mám připravený a dáme si to právě teď. Berkot Brothers na Radio Kiss.

0: Show Rádia Kicks.
1: Pojďme se opět podívat na Kiss Shop, kde máme novinku, kysáci. Asi už jste o ní slyšeli, ale rád to připomenu. Máme tam totiž dětské body, červené, s logem Rádia Kiss. Opravdu krásný bodíčko a na výběr jsou samozřejmě i varianty podle stáří vašeho miminka a děcka. 3 až 6 měsíců, 6 až 12 měsíců, 12 až 18 měsíců. Měli jsme tedy ještě jednu variantu, 40 až 50 let, ale tu vykoupil Radek Hrdina, ostatně jak vidíte, když se podíváte na náš Kiss Shop na fotce. Na Kiss Shop se dostanete jednoduše přes web kiss.cz. Takže kupujte, kysáci, a udělejte radost i Mimču, nebo spíš vlastně sobě, protože to Mimčo toto ještě asi moc vnímat nebude. Teď už další muzika, dáme si jednu letní klasiku a možná, že si doma i zatančíte tady ten kultovní tanec Las Ketchup a Serehe.
0: Takhle zní léto.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: A opět se jdeme podívat, jak to vypadá na silnicích. Celkem už to ujde, kysáci, uklidňuje se nám to. Akorát kratší zdržení očekávejte stále na D1. Ve směru z Brna na Ostravu, tam narazíte rovnou na dvě kolony, celkový zdržení kolem půl hodiny, a D7 ve směru na Prahu těsně před Prahou u letiště, tak tam je zúžení a zdržíte se kolem 20 minut. Kdybyste měli další důležitý info ze silnic, neváhejte, dejte vědět přes mobilní apku. Šťastnou cestu!
2: S DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Povaluju se tady už od 6, a tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
6: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
7: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia.

0: je ten tvůj?
1: Který je ten tvůj?
2: Počkej si na výzvu
0: a nech si zahrát.
2: Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu.
0: Rádio Kiss. Počasí.
3: Neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr bude foukat západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
4: Bylo 17 hodin. Rádio Kiss s vámi. Krásnou sobotu vám přeje Honza Průcha. Teď už Me and My. Dopajdu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

17 hodin 8 minut k tomu, posloucháte Radio Kiss, krásnou sobotu vám přeje Honza a teďka už se pojďme podívat po delší době za sportem. Cyklistika, to je fenomén především letních měsíců, což je právě teď a startuje nám, nebo vlastně odstartoval před nějakýma 9 minutama slavnostním zahájením asi ta největší sláva celého cyklistického světa. Tour de France odstartovala 113. ročník. Já teda přiznám se, cyklistický závod jako nesleduju, ale na Tour de France se vždycky koukám. Paradoxně Tour de France letos odstartovala ve Španělsku. Tak jsem zvědavej, kdo to letos vyhraje, jaký výkon, no prostě jsou to neskuteční borci, jak co dokážu všechno vydržet. Já třeba bych po půl dní na kole měl tak otlačený zadek, že bych to radši vzdal. Takže Tour de France a přejeme všem, aby samozřejmě ve zdraví dojeli až do cíle. Teďka další muzika, One T and Cool T, jejich Magic Key.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Zdravíme Honzu. Honzo, ahoj.
2: Čau.
1: Teda chlape, mě zaskočilo, když jsem se tě ptal, kam razíš, tak ty si říkal, jedu z chaty a to máme teda teprve konec soboty, víkend ještě před sebou. Ty nejseš jako typický člověk na to trávit takhle prodloužený víkend na chatě, říkal si, že si jenom mamce posekal, něco udělal a jedeš zase zpátky.
2: Přesně, hele, jako já ty chatu už nejsem, nejsem takový ten typický chatář, takže já radši přesím doma u sebe a chatařím nějak nemusím.
1: Jasně, takže hezky v pohodlíčku, jeď, u telky asi předpokládám, u rádia. Přesně. Paráda, tak jo, hele, co na tu cestu zahrajem a komu posíláš?
2: Hele, pošlu to všem posluchačům i tobě, bo je to blábla od Burena.
1: Dobrá, Armin van Buren připraven, no a zase někdy zavolej do Jukeboxu. Měj se hezky, čau.
2: Taky čau.

0: 10. července u Máchova jezera.
1: Kysáci, za 14 dní. Za 14 dní je to tady. Kiss Party Live na Máchově jezeře, pláž Kluček. Unikátní místo s krásným výhledem, v krásném prostředí a se skvělou náladou a se skvělou party. Tak to je, si myslím, velký lákadlo na to, abyste dorazili na Máchovo jezero. 18. července se tam uvidíme a lístky samozřejmě kupujte v předprodeji, tam jsou levnější, ale na místě taky budou, takže nemusíte mít strach, že kdybyste si nepořídili stupenky v předprodeji, takže na vás už nezbyde místo. Tak to není. Kysáci, chystáme tam pro vás skvělou show a chystáme tam pro vás taky technické vychytávky z pódia, který jsme třeba ještě nikdy na Kiss Party neměli, takže se máte na co těšit. Já nebudu říkat nic konkrétněji, toho musíte dorazit už 18. v sobotu 18. července na místo, tedy na Máchovo jezero. Budeme se těšit a pro víc infošek se mrkněte na náš web kiss.cz anebo taky na facebookovou událost. Takže 18. července na Máchově jezeře se uvidíme a zapaříme.

0: Jukebox. A je tu další Jukebox, kysáci, dáme si takovou pohodičku. Song, který asi tak 2 roky zpátky, nevím to přesně, myslím si, že to je 2 roky zpátky, opravdu trhal éter Rádia Kiss a bylo to nejčastější přání v Jukeboxu. A my jsme si na něj teď vzpomněli, nejdříve tedy vzkaz od Míši.
1: Ahoj Honzíku, vracíme se z Kamenice nad Lipou a já bych tě chtěla poprosit o nějakou parádní letní pecku a s poděkováním manželovi Jarýskovi, který mě vzal na úžasný výlet, který je krásný a spontánní. Chci mu poděkovat a děkuji všem. Krásný víkend, Míša s Jardou.
0: Míšo a Jardo, vám taky krásný víkend a vybírá Skyby, který nám prozradí, cože budeme hrát.
2: Nazdar, nazdar. Mohl bys prosím zahrát Jeruzaléma a zvěnování pro moji milovanou ženu do restaurace Fontána. Ona určitě poslouchá, tak bude ráda a zpříjemnění to den, takže díky a lásko, zdravím tě.
0: Takže Master KG Jeruzaléma právě teď na rádiu Kiss, tahle úžasná letní

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr bude foukat západní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
4: 18. hodinka je tady s vámi stále Radio Kiss a krásnou sobotu vám přeje Honza Průcha. Pojďme si dát další muziku na Kissu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

Jsme v další hodině, utíká to rychle, takže už máme po 18. a tradičně nás i v této hodince čekají dvě vaše přání a já jsem opravdu zvědavej, co si vymyslíte za kousky, který si tady zahrajeme. Takže už přemýšlejte a posílejte vaše přání třeba přes mobilní apku Rádia Kiss. Pokud tu ještě nemáte, tak ji zdarma do vašeho mobilu stáhněte, protože je to fakt dobrá vychytávka. Takže se na vás těším v éteru za chviličku v Juboxu.

0: Kysáci, jedeme první ze dvou jukeboxů této hodinky. No a dáme si tam takovej, řekl bych, že mnoho oslaveneckých song, ozval se totiž školy.
1: Takže zdravíme všechny kysáky z Hornožďára, jsme tady na chatě, zase po roce jsme se tady sešli celá rodina, máme tady 11 oslavenců letos a chtěli bychom zahrát písničku Borovičku.
0: Teda 11 lidí slaví, to bude mejdán. Cítím vůni lesa právě teď na rádiu Kiss.

0: KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9 dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: Při posledním jukeboxu s dnešním datem si dáme jednu zásadní devadesátku taneční muziky, kterou všichni milujeme, zbožňujeme a rádi i posloucháme. Vašku, co to bude?
3: Ahoj Honzo, tady Vašek. Nej nám tam zahrát pro všechny, co jsou napřímo na rádiu, DJ Quicksilver Bellissima. Ahoj.
2: Tak si to pojďme užít. Je tady DJ Quicksilver.

Tohle byli Kysáci Flowrida s Davidem Guettou, taky další nesmrtelný kousek ve vysílání Kysu. No a je čas si těch nesmrtelných kousků dát mnohem víc, protože už je připravená a pomalečku se chystá Horečka sobotní noci s DJem Bassliquorem, tak si ji užijte nejlépe třeba někde u grilu nebo s přáteli a takhle. To je si myslím úplně ideální stav, kdy poslouchat Horečku sobotní noci. Ta potrvá do 23. pak taky Bass Machine, takže o náplň večera, aspoň tedy co se hudby týče, máte postaráno. Zítra se opět těším ve 13 hodin, takže se pro tuto chvíli loučím. Přeju vám krásný zbytek soboty, no a nezapomeňte prodloužený víkend, takže se nešetřete a užívejte. Loučí se Honza, ahoj. Didi na na na.

0: Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Je tu červenec. Měsíc, který naplní poloprázdné kasy kin a prodlouží předplatná streamovacích služeb. Tyhle filmy vás v létě rozhodně budou bavit. Spider-Man z Brusu Nový den. Další Spider film s Tomem Hollandem a Zendayou vás překvapí mimo jiné novými kaskaderskými kousky, za nimiž stojí tým Jackieho Chana. Hodně žlutý, hodně legrace a magnetů na katastrofy slibujou noví Mimoni a Monstra. Na Disney Plus dorazí třetí Enola Holmes. Je chytrá, nezávislá a dělá si věci po svým. Řeší záhady a občas přichytračí i svýho slavného bráchu Sherlocka. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho! Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss. Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: OK, everybody, tady sobota 4. července, Rádia Kiss, 4. červenec, DJ Basslicker a horečka sobotní noci. Tak doufám, že vychutnáváte takhle při večeru ty naše skvělý rytmy. Dali jsme si Gigi D'Agostina, Avicio, a teď trošičku rakouštiny, němčiny, Blümchen, Nurgetroim, ta za chvilku třeba i skvělý skútři. Takže věřím, že dneska si opravdu přijdete na svý, protože ta první prázdninová ofiko sobota je tady a dáváte si to tak krásně dokonale. Taky jsou hej ho, pařmeni, milu vás, do nepaří s náma, paří proti nám.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: mu chci dělat radost na Radio Kiss. A pro všechny, kteří opravdu milují Kiss, Radio Kiss.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

0: Radio Kiss in the house, horečka sobotní noci, stále tady pro vás moje maličko DJ Bassliker a já bych vám chtěl hudebně to tady zase pěkně rozjet, jak se sluší a patří a dát si jednu takovou zajímavou věc, která mě chytla za srdce na první dobrou. Je to Vesna a Ego, já si tě brát nebudu, Ego, vidíte to, hele, Vesna, Ego ne, ale Vesna a fenomenální mistr Benny Cristo, takhle jsem to chtěl říct. Já si tě brát nebudu. Výborná žavá novinka, kterou si dneska pokřtíme i v horečce sobotní noci, protože tady nám ještě nehrála. A teď je na čase si ji tady dát.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Jasper Forks River Flows In You, to je úžasná pianovka, kterou tady teď rozprostřeme v éteru Rádia Kiss. Jsem rád za tyhle ty hity, jež vám můžeme nabízet a můžeme si to zpříjemňovat, protože takováhle muzika do našich ušních bolců nepochybně patří a já jsem za to ohromně vděčný. Takže Jasper Forks a za chvilku Watergate, Heart of Asia. To je další nádherná věc, která mě vždycky dokázala zahřát u srdíčka. Takže takovýhle hity nabízí DJ Bassliquor a Radio Kiss.
1: Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss.
1: Nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslel, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávat a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Eiffel 65, Blue Dabadi, Arash Boro Boro Boro a Erotic Fred Come to Bed na rádiu Kiss. Další nálož, kterou jste si poslechli anebo si poslechnete. První prázdninová horečka sobotní noci je plná grilovaček, trošku se nám schladilo počasí, takže to takhle jako hezky hudebně máme a věřím v to, že nejsem jediný, kdo si to tady užívá na Kissu a spokojeně hustí tyhle ty pecky do vašich ušních bolců. Tak, budou i Seš La Primavera, tak trošku španělštiny. Tu si taky dneska hodíme na Kissu.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

je okouzlen hudebními rytmy, který tady sázíme na Radio Kiss. Doufám, že v tom nebudu sám a že si to tady krásně do vínku střelíme společně. Let's Talk About The Man, Prezioso a Marvin, další komnata, kterou otevřeme. No a co se týče Italo Dance, tak to bude speciálně pro Teresku do Itálie, která to zcela jistě má ráda, tuhle muziku. Timbalanda If You Ever Meet Again, to je taky hezká, hezká

0: Noc, která má své jméno.
1: Horečka sobotní noci.
2: Kiss, Radio Kiss.
3: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Dáváte si aktuální výtvory, který máme rádi na Rádiu Kiss, a samozřejmě i nějaký ty staré věci, nové věci, tak jak se sluší a patří, tak jak to tady zapadá do toho našeho krásného kontextu. A teď moje nejoblíbenější věc pro letošní rok, Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstadt, DJ Konik, Makina Time. Takže teď zamakinujeme, napište mi na Instagram DJ Baselicker, co vám tato pecka navozuje, co vám jako přináší, protože za mě je to opravdu fenomenální věc, který si vážím a kterou hudebně dýchám po všech stránkách, a doufám, že v tom nejsem sám. Let's go na Kissu!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Kisáci, popojeneme zase dále na Rádiu Kiss, teď další moje neskutečná srdcovka, Like Home, Nirvou, Nicky Romero. To je prostě songovka, která ve mně vždycky budí spoustu emocí, energie a do toho Bingo Players Snack You Out je taková dvojička, která tady válcuje éter, válcuje svět a vždycky mi připomíná takový ty hezký časy, kdy byl svět ještě v pořádku. Takže tohle všechno pro vás na Radio Kiss od DJ Basicra právě teď. In the house!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Skywalker Faded, další super trooper nálož, kterou si dáli my všichni v éteru Rádia Kiss. A co si dáme teď? ATB The Summer, letní melodie, která se hodí do toho parního dne a léta. A ještě BB Rexa, Faithless New Religion. Napsal mi tady Tadeáš, který je úplně nadšený z toho, že Horečka Sobotní noci je takhle přeshraniční a může jí poslouchat třeba i v Itálii, v Cahorle, kde si vychutnává ty hezký vlnky a šplouchání a má pecky v uších a poslouchá. Tak to hoď prosím tě, Basslicker, pro všechny, kteří jsou na tom obdobně jako já. No hodím a bude mi ctí. Děkuju, kamaráde. Tady Tomáš, ATB The Summer.
1: Radio Kiss a Horečka Sobotní noci.
2: Horečka Sobotní noci.

0: trošičku tuhých pasáží si teď dáme Féteru Rádia Kiss a věřím, že hudební společnost Puffendorf Crazy Sexy Marvelous vás teď vyžene někam pěkně nahoru a zapaříte společně se mnou, protože Ramon Zekr aka Puffendorf, to je týpek, který vždycky jako umí pohladit na duši. Takže si dáme Crazy Sexy Marvelous, za chvilku třeba Takata nebo Meduza, Culture Beat a další velký sipárny pro vás od nás, od Rádia Kiss a DJ Bejslikra. Hey ho!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: je tady čas na další skvělou hudební novinku, kterou vám pronesu v Rádiu Kiss na dnešní pořádný sypací den. Tak dáme si Skútry No Rewind, jedničku naší Kiss parády, tak prosím vás, pojďte ji podpořit a hlasujte stále na kiss.cz. Skútry prostě vydali 93. řadový single a takhle to dopadlo. Je to fenomenální, je to energický, HP Baxter z toho má radost a já dvojnásob, protože miluju tyhle ty rytmy, který mají hlavu a patu a který se takhle můžou odrážet do toho našeho krásného českého éteru Rádia Kiss. Hej ho a do nepaří s náma, páří proti nám.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: Giro Tondo dell'Amore, tak to je další krásná píseň, kterou teď tady zanecháme v horečce sobotní noci při 4. červenci. Napsala mi tady Bára, že by to chtěla hodit všem, kteří teď něco hodili na rožen a vychutnávají si tyhle ty rytmy, a je skvělý, že DJ Basicr takhle na kysu hraje. Já jsem rád, že vám aspoň malinko můžu udělat radost a takhle navodit úsměv na tváři při sobotě. To je to nejmenší. A jestli bych nezahrál Dynoro In My Mind, napsal mi tady Pavel. Pavlík, zahraju ti, Pavlíku, budeš to mít, kamaráde.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: už zhruba za nějakou hodinku je tady Bass Machine, náš taneční speciál, který dneska ponese Hands-upovou vlnu a bude to tady ve velkým dupat, takhle krásně, fenomenálně, jak se sluší a patří na Radio Kiss. Takže děkuju za to, že jste takhle se mnou v éteru, že mě posloucháte, že vás ta hudbička baví a já bych si přál jenom to nejlepší, abych vám prostě mohl kouzit úsměv na tváři, co vždycky zazáří a kéž by to takhle vždycky zůstalo. A pokud to takhle nezůstane, tak se nedá svítit. Každopádně teď tady song na začátku hodiny, co byl Aqua My Oh My, tomu můj syn říká koníčky. Koníčky, koníčky, koníčky, ale prostě je to takhle hezký. Banda, která se rozpadla, která už se nevrátí na mola, ale aspoň takhle máme hudebně. A za chvilku William Orbit, Barbers a Radio Four Strings. In the house!
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: girlfriend everywhere. Máte rádi skvělou music, jak se tady správně horečka sobotní noci a teď si jdeme dát DJ Seth Work jejich Past Was Yesterday, další z těch chuťáren, který neodmyslitelně tady zařmí a vzpomínám na rok 2003-2004, kdy se tohle ve velkým hrálo a byly to prostě krásný ody na radost, který nám prostě dělali radost a nejen to. Takže takhle geniální muzika letí k vám všem, pro Tadeáše, Ivonu, Lucku, Fáňu, Cáňu, Tomíka a taky speciálně pro Lukina, bude mít radost, tak pro celou tuhletu rodinku teda doufám poslouchá DJ Seth Work. A someday to nebude Past Was Yesterday. Tak.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Tak se zase posuneme na nějakou tu bombičku hudební. Italo Brothers jsou tady, nejnovější jejich věc, která se jmenuje Dynamite, takže budeme házet dynamitem. Dynamit, myslím si, že i olympici by měli velkou radost, kdyby tuhle tu písničku zaslyšeli, ale je to vlastně překopávka hitu I Just Died in Your Arms. A chtěl bych to zahrát pro Ludvánka Soukupu, protože vím, že tenhle ten song opravdu miluje a že je to jeho srdcovka. Takže kamaráde, tady pro tebe na Radio Kiss, Italo Brothers a Dynamite. Hey ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Tak a pojďme si zaspívat Party People. Pam pam pam param pam pam pam pam param pam pam pam parara pa parara. Tak zpívat už radši nebudu, protože mi to úplně upřímně moc nejde na Radio Kiss. Tak, ale jdeme si dát tuhletu věc stejně jako Jana Vejna, Because the Night Belongs to Lovers. To je další krásná záležitost, kterou já tady mám rád a kterou tady hudebně opěvuju, takže si to dáme. A i Hightech a Say na Kissu. Let's go!
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

Tak jo, pazmeni, je to tady 4. červenec stále pod mým podáním a v Eteru Rádia Kiss startuje Bass Machine. Já jsem teda původně dneska sliboval hardstyleový speciál, ale nakonec tady nemáme hardstyleový speciál. Dáme si handzapový speciál, tak snad nevadí, snad mě nebudete linčovat, snad mě nebudete mlátit, ale já jsem to chtěl pořádně natýzovat, takže hardstyleový speciál bude 11.7.2026, to znamená příští týden v Eteru Rádia Kiss. Instagram je jbassliker, thebassliker, tam mi můžete napsat a já budu moc rád za všechny vaše feedbacky i za ten Bass Machine, který takhle dáváme hezky spolu dohromady, moc si toho vážím. Jste nejlepší na světě, kdo nepaří s náma, paří proti nám!

0: Jo, tak co říkáte na dnešní Bass Machine? Doufám, že se vám aspoň malinko líbil a pokud ne, no, tak asi budu hodně smutnej, ale věřím, že jsem vám trošičku kápl na tu hudební notu a že jste si vybrali svoji oblíbenou skladbu za týden, nebo tady bude hardstyleový speciál Bass Machine nějaký, takže se připravte na pořádný tracky a pořádný brutální rychtičky, který na rádiu Kiss dáme. Hej ho a do neba s náma, páří proti nám.
1: Bass Machine. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni. Od pondělí do pátku po 9. dopoledne. A natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?